0: mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Márta ho prijala do domu, Mária si vybrala lepší podiel. Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Márta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Márta malo plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal: Márta, Márta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Počuli sme slovo pánovo.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
2: Pengo dromres lekájek gava. Ekromni, kaj busolas Márta, Andre muklasan de peskokher. Kadala romnia sasek peň Mária. Kadikot hebe síka ele raeske punre, haj kanšolas peleske vorbi, e Márta pale lelas šolas peske buti. Johar numa torgi ji. Raja, vatilas, či tere zil tuke, ke muri peň dikhel, ke me korkori slugi tu tavri. Dedu malake, te žutilma, ba oraj kadi pendas lake. Marta, Marta, pe butende si tut gindo, haj but rabi trezintut, ba numa pa jek trubulas te gindis. E Maria, e mai la širigu ladas peske, čina čik hojaj lakodi, punej luma.
0: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
3: Evangelium nach Lukas. Sie zogen zusammen weiter und er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Wort des lebendigen Gottes.